0: České písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hladíku.

0: které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník. Český
2: Blaník. Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni.

zmizela jako laň v lese v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

čekají vagóny. A Kepler rozepsal nebeské zákony. Hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

Vzala jsem si sandály a bobosy. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

Dokonce se říká, že sedmi krásky vykvetou sedmkrát, i když je sedmkrát utrhneš. Ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Byť. Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Rádio Český Blaník.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

nic mu nebrání. Já tuším, že jsi hezká, jak bývala stolikrát. Oh, nechtěj mi lásku brát. Já nevymyslel válku, to jen prstem.

Mohu ti být ruby, já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím se přát. O ruby, nechtěj mi lásku brát.

0: nechtěj mi lásku brát. O ruby, ruby, jak žil bych rád.
1: Rádio Český Blaník.

A sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě do grilova. Někdo píše statusy.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Nikdy se spolu nebavíme a hledáme signál. Hledáme signál. Mám tě rád, a i když tě láme chvíli,

0: Helena Vondráčková, minutu před 6 hodinou a ty se ptáš, co já. No tak já se teprve probouzím, možná, že vy jste na tom docela podobně a tak vám tam už za chvíli pošlu třeba slunečné pobřeží Věrky Špinarové. Slunečné pobřeží. Ochutnáme sílu starých vín s kapelou Škvor. A taky zjistíme, jak to mají radci v práci s kabáty. České písničky, které máte rádi i po 6. hodině na Českém Blaníku.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Český Blaník.
4: To jsou

0: Celý den jenom české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
2: Ten dnešní úterní den bude už oblačný, v jihovýchodní polovině území čekáme ještě sluníčko či polojasnou oblohu, odpoledne ojediněle, na západě také s přeháňkami nebo bouřkami a k večeru čekáme těch bouřek mnohem víc na ostatním území. Teploty 28 až 32 v průměru, tam, kde se přeženou bouřky, už bude do 25 stupňů, no a na jihovýchodě až 630. Na horách kolem 23, v Krušných horách jenom 19 stupňů. Tak s tím počítejte a teď už si dáme první ranní zprávy a Monika Holubová s nimi ve studiu.
0: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Českem prošly silné bouřky, první se vytvořily v Pošumaví i pod Krkonoší a třeba na Prachaticku a Českokrumlovsku padaly kroupy o velikosti 2 až 5 cm. V jižních Čechách vyjížděli hasiči ke stovce případů. V bouřkovém systému se totiž objevila i supercela. Po rekordně teplém víkendu přišlo do Čech drobné ochlazení, na Moravě a ve Slezsku ale budou stále extrémně vysoké teploty. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše. Ten po něm chce, aby přehodnotil svůj postoj a na summit Severoatlantické aliance do Ankary nelétal. Pavel zdůraznil, že účast je jeho ústavní a pracovní povinností. Zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraniční politiky se snažil od nástupu současného kabinetu. Šumperk omezuje vizuální smog. Využít k tomu chce dotační program, který má pomoci podnikatelům financovat úpravy jejich provozoven. Ty by totiž neměly svým vzhledem narušovat ráz historického centra. Na co je možné peníze využít, dodává mluvčí města Jana Kaněvová.
4: Například na nové firemní nápisy a štíty, na výstrče a vývěsní štíty, na vitríny a nabídkové tabule, na polepy výloh a dveří, na zpracování grafického návrhu.
3: Příjem žádostí o dotace se uzavírá 4. září. Fotbalová reprezentace je bez trenéra. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa rezignoval. Uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň a v současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď se na vás těší Michal Krusberský.
2: Je to tak, díky Moni.

0: Pavel Horňák a škola v přírodě. Já bych řekl, že teď, když dětem začaly prázdniny, tak to mají takovou dvouměsíční školu v přírodě. Tak snad se něco naučí od babiček, kde budou na prázdniny a podobně. Já už koukám do dnešního kalendáře. Zdravíme všechny šárky, které dneska mají svátek. Dáme, užijte si to. Doufám, že dostanete aspoň nějaký hezký dáreček, kytičku, něco sladkého od kolegů. No, uvidíme. Každopádně, přátelé, je to taky pouze 132 let, co v Londýně byl otevřen Tower Bridge přes Temži. To jsem teda myslel, že je třeba úplně starší, ale ne. Tak co tady máme dál? Albert Einstein představil teorii relativity právě 30. a to před 121 lety. No a taky nám před 81 lety vznikla státní bezpečnost a myslím, že to nebylo úplně dobře. Každopádně tady máme ještě další narozeniny, třeba český herec Ivan Trojan má dneska 62. Michal Malátný z kapely Činasky, tomu ještě dneska několikrát popřejeme, ten má 56. No a Bára Špotáková, naše oštěpařka, ta má 45. Tak gratulujeme od nás a rozhodně taky další písničky. Za chvíli Škvor a teď Divokej byl a jejich pocit.
1: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se, legni na kolena, naposled něco si přeji,

0: díla starých vín a kapela Škvor. A dobrá otázka, co bude dál? No dál budou rozhodně české písničky, které máte rádi. Slíbil jsem vám Kabáty, Radci v práci za malý okamžik, ale ještě dřív Marcela Holanová a Cesty lásek. Pokud vy jste na cestách a jedete do práce, na nákupy, na schůzky s dětmi, na výlety a tak dále, tak rozhodně dobře dojeďte do svých cílů a za chvíli vám taky nabídnu aktuální počasí s naším meteorologem. Do té doby pohodu a dobrou náladu.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzavek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Zaparkovat se dá různě.
5: Jejde.
4: Nehledej volné místo v nákupním centru.
5: A zaparkuj rovnou v automyčce Express.
4: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
5: Nakupuješ?
4: Myjeme.
5: A ty se vrátíš k autu jako novému.
4: Zaparkuj chytře.
5: Automyčka Express.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: České písničky, které máte rádi.
10: Na rádiu Český Blaník.

0: Ano, kabáti a hradci v práci, doufám, že vám zpříjemnili práci právě teď v 6 hodin a 32 minut k tomu. Zdravíme vás do kanceláří, do dílen, do obchodu a možná třeba i do kuchyní, kde už startujete s přípravami na dnešní oběd. Každopádně my teď pozdravíme do kanceláře Českého hydrometeorologického ústavu, kde je Vojtěch Umlauf, a toho se ptám, jak to aktuálně vypadá s počasím. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům. Zhruba v západní polovině Čech a také ve Slezsku převažuje velká oblačnost. Na zbytku území je jasno nebo skoro jasno. V Karlovarském a Plzeňském kraji se lokálně vyskytují přehánky. Dnešní ráno je opět teplé. Nejčastěji jsme naměřili mezi 17 a 21 stupni Celsia.
0: No a jak to bude vypadat v průběhu dnešního dne?
1: Ten bude oblačný, ale samozřejmě záleží na tom, kde se budeme nacházet. V jihovýchodní polovině území totiž může být oblačnost i zmenšená. Odpoledne se ojediněle budou vyskytovat přehánky. Na západě našeho území můžou být trošku četnější a může tam mít i obouřky. Každopádně večer od jeho západu bude srážek přibývat. Bouřky, které se v rámci nich také vyskytnou, tak mohou být i silné, doprovázené ojediněle přívalovými srážkami kolem 40 mm, kroupami až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Ale to ještě během dnešního dne určitě upřesníme. Pokud jde o teploty, tak ty budou rozmanité mezi 28 a 32 stupni Celsia, ale na západě území kolem 25, kdežto na jihovýchodě republiky až 36 stupňů, takže tam ještě opravdu velmi až extrémně teplo. V 1000 metrech na horách bude kolem 23 stupňů, v Krušných horách méně, tam kolem 19.
0: Tak děkujeme za tyhle informace a budeme se těšit zase za hodinu.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou a my pokračujeme dál a jdeme si hrát české písničky, které máte rádi. Meky Žbirka za chvíli, budou i Buty, ale teď Petr Rezek a Přátelství. No a za chvíli to už vás vezmeme do Mikulova na Vinobraní. Počkejte si na podrobnosti, teď už hrajeme.
2: Přátelství.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Vzpomínka na Mekyho Žbirku a 22 dní, ale do vinobraní nám zbývá víc než 22 dnů, to je fakt, ale znáte to, prázdniny utečou jako voda a pak už to tady bude. Takže třeba v Mikulově už se na pálavské vinobraní naplno připravují a jak je letos bude program, to nám teď prozradí mluvčí pálavského vinobraní Dominik Ryšánek.
1: Letošní program nabídne opravdu pestrou směsici žánrů. Mezi největší lákadla patří určitě Monkey Business, Horký žeslí, že Ben Christovo, Martina Partlová, Richard Miller, Kandráčovci, ale samozřejmě se návštěvníci mohou těšit i na další známé interprety a kapely. My se každoročně snažíme, aby si v tom programu našli své jak mladší návštěvníci, tak i starší generace.
0: No prostě každý si tam najde to své oblíbené určitě. Dominiku, moc děkujeme, já ještě dodám, že vstupenky na pálavské vinobraní jsou už jenom dneska levnější. Zítra půjdou ceny zase nahoru, tak pokud se tam chystáte, nenechte si ujít ten levnější nákup. No a my za chvíli hrajeme, těšit se můžete na Lenku Filipovou anebo Buty Budou a jejich František. Tak dobré ráno.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je edálnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. edálnice.gov.cz.
4: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
5: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
6: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
7: Radio Český Blaník.

0: Maruška Rotrová pomaličku ukončuje další hodinu ranního vysílání na Českém Blaníku a za chvíli se můžete těšit na Slečnu závist, bude Arakain a Aleš Brechta. Černý brejle si nasadíme všude tam, kde bude svítit dneska sluníčko a u nás to budou Rady Kirken. Taky budeme malovat obrázky s Hankou Zagorovou. Prostě české písničky, které máte rádi, i po 7. hodině je pro vás chystám.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Zaparkovat se dá různě.
4: Jejde.
3: Nehledej volné místo v nákupním centru
4: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
3: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
4: Nakupuješ?
3: Myjeme.
4: A ty se vrátíš k auto jako novému.
3: Zaparkuj chytře.
4: Automyčka Express.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jak to dnes bude vypadat? Máme spíše oblačno, v jihovýchodní polovině území sice ještě se sluníčkem, odpoledne ojediněle, na západě také s přeháňkami a bouřkami, které se ale k večeru rozšíří na další území. Teploty stále vysoko, v průměru 28 až 32 stupňů, tam ale, kde se přeženou bouřky, hlavně na západě, maximálně do 25, na jihovýchodě až 36 stupňů. No a na horách pak kolem 23 stupňů. No a pokud se vyskytnou bouřky, tak budou také s přívalovými srážkami, takže pozor na ně. Za chvíli další písničky, ale teď zprávy a Monika Holubová.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Prezident a vláda se zatím stále neshodují, v jaké pozici by měl prezident zamířit na summit v Ankaře. Ten se koná přesně za týden. Kabinet sice potvrdil, že má Petr Pavel na setkání lídrů Aliance akreditaci, ale trvá na tom, že českou delegaci povede premiér Andrej Babiš. Způsob, kterým se k tomu vláda staví, je podle prezidenta v rozporu s předběžným opatřením Ústavního soudu. Měl by proto postupovat podle zavedených zvyklostí. Sněmovna dnes opět projedná vládní návrh na růst rodičovského příspěvku a tentokrát by ho zřejmě už mohla poslat do závěrečného schvalování. Před druhým čtením je také novela s rozšířením trestného činu neplacení výživného. Návštěvníky jednoho z největších skanzenů v Česku čeká novinka. V Muzeu ledových staveb v Kouřimi na Kolínsku otevřeli novou vstupní budovu a co je její součástí, popisuje ředitel Vladimír Ryšling.
8: Muzejní obchod, kde vlastně si návštěvníci můžou koupit nejenom vstupenky, publikace a suvenýry, ale můžou si tam koupit i drobné občerstvení, což je určitě významný posun, protože to tady v místě dost chybělo.
7: Nová budova vyšla na 45 milionů korun. Zemětřesení ve Venezuele už má nejméně 1719 obětí. Dalších více než 5000 utrpělo při dvou silných otřesech z minulého týdne zranění. Pohřešovaných jsou ale stále desítky tisíc lidí. Záchranné práce a odklízení trosek tak dál pokračuje. Pomáhají i desítky českých záchranářů. Práce ale potrvají několik týdnů. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu opět Michal Krusberský.
0: Je to tak.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: A já vám taky 3 minutky po 7. hodině přeju krásné úterní ráno. Za chvíli nás čeká písnička dne, ale nejdřív Arakain a Slečna závist.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi...

že jsi vlastně zbytečná. Jak malá piha skrytá pohledu. Já vždy.

ani déšť, ani stín, ani plášť, ani řád, jen neplatí. Ani prach, ani spík, ani řev, ani smích, ani vrás, ani déšť, ani stín, ani plášť, ani řád, jen neplatí. Ani prach!

0: Michal Tučný a Fešáci, 14 minut po 7 tady u nás na Českém Blaníku.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Ano, čeká nás písnička dne, já budu zatím tajemný a řeknu vám, že si teď zahrajeme zpěvačku, která 24. ledna měla svůj doposud největší solový koncert v O2 Univerzum. Nebyli jste tam náhodou? V tom případě už asi totiž víte, kdo nás teď čeká. Ano, Tereska Mašková, Dívej se na mě. Tak pojďme se tam pak podívat, jak tahle písnička vznikla.
3: Dívej se na mě. Já jsem tuto písničku, když jsem ji vydala, tak jsem ji věnovala hlavně ženám, takže jsem trošku femi teďkon, ale je to z toho důvodu, že já jsem se občas cítila, že bych jako mohla dokázat jako spoustu věcí, ale vždycky jsem se hrozně bála udělat jakoby ten krok dopředu, udělat jakoby ten krok do neznáma, protože jsem měla strach z toho, že nevím, co se stane a jestli to vyjde. Co vlastně jako by se stalo, kdybych prostě udělala ten krok. A potom prostě, když jsem ten krok udělala, tak jsem za to byla hrozně ráda jakoby za tu moji odvahu. A i když to třeba nevyšlo, tak jsem si prostě řekla, nevadí, aspoň si to zkusila. A proto vlastně jako Dívej se na mě, ta písnička mluví o tom, že třeba někdy se sami uzavřeme do nějaký klece, přesně toho, že se bojíme něco udělat, ale potom, když to uděláme, tak prostě chodíme, mám pocit, že chodíme hrozně jako šťastní a veselí a hrdí sami na sebe, jo, že dívej se na mě, jsem to já prostě, jo. Takže má to takovej jako never give up příběh, bych řekla.
0: No, je to tak a my už se těšíme, až budeme mít Teresku zase třeba na Konopišti. Měli jsme ji tam loni a teď si ji dáme přímo u nás ve vysílání. Dívej se na mě.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.
4: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím, že čas smutku snad přešel.

0: Nestarej se, kamaráde. A taky Karel Gott nám zpříjemnil úterní ráno na Českém Blaníku. Mimochodem, dneska je to přesně 20 let, co bylo otevřeno muzeum slavíka Karla Gotta. Neslo název Gotland, že jo? Vilu v Jevanech koupil zpěvák v roce 69, ale příliš času tam netrávil a taky prodal. A to muzeum taky nemělo moc dlouhého trvání. V roce 2009 bylo uzavřeno. Tak to je jenom vzpomínka na Karla Gotta a za chvíli už další informace o počasí s naším meteorologem a taky si budeme malovat obrázky s Hankou Zagorovou. Dobré ráno všem.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
4: děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
8: Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek,

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Kapela Elán, Jožoráš a písnička Mě jsme zlí, tak to my rozhodně nejsme. My se teď podíváme na aktuální počasí, protože na telefonní lince opět meteorolog Vojtěch Umlauf. Tak přeju dobré ráno a povídejte, jak to aktuálně vypadá.
1: Dobré ráno vám i posluchačům. Zhruba v západní polovině Čech a také ve Slezsku převažuje velká oblačnost. Na zbytku území je jasno nebo skoro jasno. V Karlovarském a Plzeňském kraji se lokálně vyskytují přehánky. Dnešní ráno je opět teplé. Nejčastěji jsme naměřili mezi 17 a 21 stupni Celsia.
0: No je to tak. A co máme očekávat od toho dnešního úterního dne?
1: Naslyšenou.
0: Tak, povídejte.
1: Ten bude oblačný, ale samozřejmě záleží na tom, kde se budeme nacházet. V jihovýchodní polovině území totiž může být oblačnost i zmenšená. Odpoledne se ojediněle budou vyskytovat přehánky. Na západě našeho území můžou být trošku četnější a může tam mít i obouřky. Každopádně večer od jeho západu bude srážek přibývat. Bouřky, které se v rámci nich také vyskytnou, tak mohou být i silné, doprovázené ojediněle přívalovými srážkami kolem 40 mm, kroupami až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Ale to ještě během dnešního dne určitě upřesníme. Pokud jde o teploty, tak ty budou rozmanité mezi 28 a 32 stupni Celsia, ale na západě území kolem 25, kdežto na jihovýchodě republiky až 36 stupňů, takže tam ještě opravdu velmi až extrémně teplo. V 1000 metrech na horách bude kolem 23 stupňů, v Krušných horách méně, tam kolem 19.
0: Tak děkujeme za informace, za hodinku se ještě uslyšíme a teď už kapela, kterou jsme měli v Domažlicích. Tady je Slza od nás.

0: Tak to byla obyčejná holka Lucka Bílá, které také ty extrémní teploty neudělaly dobře. Nakonec skončila v péči lékařů během víkendu na kapačkách a musela kvůli tomu zrušit vystoupení na zámeckých slavnostech ve Šluknově. Nicméně pořadatelé slavnosti slíbili, že vystoupení přesunuli na příští rok, takže o ně nebo o Lucku Bílou nepřijdete. Teď už je určitě v pořádku. No a my pomaličku a jistě vyhlašujeme písničku na přání. Přátelé, je čas vybrat nějakou vaši oblíbenou z našeho hudebního archivu a zahrát si. Třeba ať máte hezčí den, ať se vám daří v práci, ať můžete pozdravit dnešní oslavenkyně Šárky, ať můžete zahrát pro svého miláčka, no nechám to rozhodně na vás. Každopádně své vzkazy nám formulujte do SMSky a nebo nahrajte přes hlasovku na WhatsAppu a posílejte na 720 836307. V příští hodince už vám budu hrát na přání. Za chvíli ještě malý výlet do Ameriky s Lucí a dáme si také Ivetu Bartošovou a písničku PS.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Zaparkovat se dá různě.
3: Jejde.
2: Nehledej volné místo v nákupním centru.
3: A zaparkuj rovnou v Automičce Express.
2: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
3: Nakupuješ?
2: Myjeme.
3: A ty se vrátíš k autu jako novému.
2: Zaparkuj chytře.
3: Automička Express.
4: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Radio Český Blaník.

0: se to má.
1: Tak trošku chlupatý večerníček pro dospělé a Čejka Band v 8.00 na Českém Blaníku. Za chvíli nás probere kapela Krištof a podíváme se do Hollywoodu. Nalijeme se čistého vínka s kapelou Činasky. A ještě Petr Spálený a jeho Hráč. Prostě další české písničky, které máte rádi i po 8. hodině.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
6: Vraťme čas alespoň na jeden den.
5: Do Třebíblic přijíždějí Lou Vega a Stacy.
6: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
5: Velká 90ková show.
6: Letní atmosféra.
5: Rodinná piknik zóna.
6: A program pro děti.
5: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
6: Summer Mambo Festival.
7: 15. srpna Třebíblice.
5: Více na legendy v Třebíblicích.cz.

0: Českém Blaníku.
1: Jak bude vypadat ten dnešní úterní den? Většinou bude oblačný, i když v jihovýchodní polovině území stále ještě polojasno až slunečno. Odpoledne také na západě s přeháňkami a bouřkami, které se k večeru budou dále šířit a máme čekat i silnější srážky. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25 a na jihovýchodě až 630 stupňů, tam ty tropy stále ještě budou pokračovat. Na horách kolem 23 stupňů, i když v Krušných horách tam bude chladněji, tam naměříme maximálně 19. Tolik počasí a Monika Holubová je tady s dalšími zprávami.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Dneškem končí půlroční zbraňová amnestie. Během ní mohl kdokoliv beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně anebo střelivo. Vyhlášena byla od ledna na půl roku v souvislosti s novým zbraňovým zákonem, který mimo jiné přinesl změnu kategorií zbraní a digitalizaci zbrojních oprávnění. Prezident Petr Pavel jmenuje dopoledne na Pražském hradě nového náčelníka generálního štábu. Po Karlu Řehkovi se jim stane Miroslav Hlaváč. Ti si oficiálně předají funkci tradičně při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil na Vítkově. Policie během prázdnin posílí dohled na českých silnicích. V nejkritičtějších dnech pak silničáři omezí opravy a skoordinují je tak, aby co nejméně ovlivňovali provoz. Ministerstvo dopravy pak podle mluvčího rezortu Františka Jemelky zároveň apeluje na řidiče, aby dodržovali základní pravidla.
4: Připomínáme, že i na nadcházejících prázdninách se budou zobrazovat na proměnných informačních tabulích dálnic výzvy, jako dodržují rychlost, udržují odstup nebo nedrž telefon.
3: Z důvodu bezpečnosti vytvořil BESIP kampaň Léto v pohodě, zaměřující se na praktické situace z provozu. Tenisoví fanoušci se dočkali. Odstartoval slavný Wimbledon a hned úvodní grandslamový den byl z českého ženského pohledu velmi úspěšný. Do druhého kola postoupilo kvarteto hráček Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siniáková. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu Michal Krusberský.
1: A v plné polní pokračujeme dál.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Poslední červnový den v kalendáři, dnes máme úterý 30. Přátelé, přeju krásné ráno, anebo pro někoho už hezké dopoledne. Stále si ještě můžete objednávat písničku na přání na našem čísle 720-836307. Můžete posílat SMSky a já vám teď posílám kapelu Kryštof. Tady je Hollywood.

0: Skvělý Jirka Korn, chci tě mít a my jsme rádi, že jsme ho taky měli na Konopišti. No a ještě před ním kapela Činasky a taky Michal Malátný, který dneska slaví 56. narozeniny. Tak všechno nejlepší přejeme.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Michale, zdravíme do studia a přejeme všem dobré ráno. Zahrajte nám do práce na dílnu, hlavně teda naší kolegyni Šárce k tomu dnešnímu svátku. Všechno nej přeje Táňa, Magda, Vlastička a teď to holky rozjedem, vzkazují. No to rozhodně rozjedete, protože já vám tam posílám Sladké mámení a Helenu Vondráčkovou. Tak ať máte skvělý den.
2: Písnička na přání.

0: kapela Turbo a jejich Hráč doznívá necelé 4 minuty před 8:30 na Českém Blaníku. Pokud v tento čas snídáte anebo už svačíte, tak přejeme dobrou chuť a hrát vám budeme za chvíli třeba Valerii Čižmárovou a dáme si i Marka Ztraceného s písničkou Zastav mě. A hned poté se podíváme také na počasí s meteorologem. Tak dobré ráno vám přeje Michal.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
2: Mirá,
1: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
2: Migové,
1: Harley,
2: Xindl X,
1: Tomáš Klus.
2: Jdeme na Hrady.
1: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Zaparkovat se dá různě.
4: Jejde.
3: Nehledej volné místo v nákupním centru
4: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
3: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
4: Nakupuješ?
3: Myjeme.
4: A ty se vrátíš k autu jako novému.
3: Zaparkuj chytře.
4: Automyčka Express.
5: Pozor, pozor! Nyní začínají prázdninové slevy v zahradnictví Gazebo. O 15% levnější, všechno, co roste. Sjezd z E55, Pišely, Čtyřkoly.
6: Písnička na přání.
7: Každý všední den vždy po 8, po 11 a po 17 hodině.
6: Písnička na přání na Českém Blaníku.
8: České písničky, které máte rádi.
6: Na rádiu Český Blaník.

0: Tak se pozná dáma. Valerie Čižmárová dospívává pomaličku a jistě na českém Blaníku a já už poznávám taky Vojtěcha Umlaufa, našeho meteorologa z Českého hydrometeorologického ústavu, a ptám se, jak to bude dneska vypadat s tím počasím.
1: Ten bude oblačný, ale samozřejmě záleží na tom, kde se budeme nacházet. V jihovýchodní polovině území totiž může být oblačnost i zmenšená. Odpoledne se ojediněle budou vyskytovat přehánky. Na západě našeho území můžou být trošku četnější a může tam mít i obouřky. Každopádně večer od jeho západu bude srážek přibývat. Bouřky, které se v rámci nich také vyskytnou, tak mohou být i silné, doprovázené ojediněle přívalovými srážkami kolem 40 mm, kroupami až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Ale to ještě během dnešního dne určitě upřesníme. Pokud jde o teploty, tak ty budou rozmanité mezi 28 a 32 stupni Celsia, ale na západě území kolem 25, kdežto na jihovýchodě republiky až 36 stupňů, takže tam ještě opravdu velmi až extrémně teplo. V 1000 metrech na horách bude kolem 23 stupňů, v Krušných horách méně, tam kolem 19.
0: Tak děkujeme za informace, dnes se s vámi loučíme, budeme se těšit v dalších dnech. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my pokračujeme s českými písničkami. Dalibor Janda, Kde jsi, to je aktuální volba pode mnou a za chvíli se taky podíváme, jak pokračuje generální oprava mostu a silnice na Slapech. Tak si na to počkejte, jinak vám Michal přeje dobré ráno.

0: MC Erikem a Barbarou jsme se trošku zasnili na českém Blaníku, ale teď zpátky do reality. Podíváme se na Slapy. Na Hrázi totiž pokračuje generální oprava mostu a silnice. Od jara už ji provází úplná uzavírka pro auta i pro pěší a řidiči tak musí jezdit po objízdných trasách. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly jde ale všechno podle plánu.
1: Aktuální průběh, co se týká opravy mostovky na Slapech, tak se jedná opravdu o opravdu té mostové části, nikoli v žádného zásahu do hráze vodního díla nebo přehrady jako takové. Práce byly zahájeny začátkem letošního roku. Probíhá tam jako destrukce a demontáž a odvázení těch stávajících starých prvků. Tím se vlastně řeší, co to je. Takže ty práce nám tam probíhají podle harmonogramu v tomhle stům a očekáváme vlastně, že mostovka bude uzavřena po dobu 2 let.
0: No je to tak, uzavírka je naplánovaná totiž až do prosince roku 2027. Tak pokud jste tam jezdili či chodili, tak se obrňte trpělivosti a řidičům přejeme pevné nervy. Rozhodně i do aut za chvíli posílám další písničky. Pořádný vítr nám udělá Lucka Vondráčková a budou i Brouci od Mandraže. Tak dobré ráno.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Rádio Český Blaník.
10: Máš v hlavě cosi,

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: Já se vznáším, já si létám, no tak zpátky do reality. Hanka Zagorová za námi, před námi zprávy, ale ještě před nimi prozradím, co si budeme pouštět po 9. hodině. Třeba budeme chodit po špičkách s Petrem Novákem. Taky dorazí další Petr, tentokrát Kotfaln, kdo je dál? A ještě božský Karel Gott a pokaždé. Stále se s českým Blaníkem, kde vám i dál, budeme hrát hezky česky.
1: Zaparkovat se dá různě.
2: Jejde.
1: Nehledej volné místo v nákupním centru.
2: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
1: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
2: Nakupuješ?
1: Myjeme.
2: A ty se vrátíš k auto jako novému.
1: Zaparkuj chytře.
2: Automyčka Express.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Počasí na českém Blaníku.
0: Dnešní den už má být oblačný, i když v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno se sluníčkem a odpoledne ojediněle, zejména na západě místy s přeháňkami nebo bouřkami. Večer čekáme bouřky i na ostatním území. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, tam budete mít chladněji, naopak na jihovýchodě stále ještě tropy až 36 stupňů. Na horách pak naměříme do 23 stupňů a v Krušných horách se rtuť teploměru zastaví na 19. Tolik počasí a teď už změna u zprávařského mikrofonu, je tady David Račák.
7: Zprávy na českém Blaníku.
8: Hezké dopoledne přeje David Račák. Zbraňová amnestie, při které lidé mohou beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně nebo střelivo, dnes skončí. Vyhlášena byla od ledna na půl roku v souvislosti s novým zbraňovým zákonem. Zbraňová amnestie byla v Česku před letošním rokem vyhlášena 5x. Šumperk omezuje vizuální smog, využít k tomu chce dotační program. Na co je možné peníze využít, řekne mluvčí města Jana Kaněvová.
9: Například na nové firemní nápisy a štíty, na výstrče a vývěsní štíty, na vitríny a nabídkové tabule, na polepy výloh a dveří, na zpracování grafického návrhu.
8: Příjem žádostí o dotace se uzavírá 4. září. Prezident Petr Pavel dnes dopoledne na Hradě jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Vystřídá dosavadního šéfa armády Karla Řehku, se kterým si oficiálně předají funkci tradičně při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil na Vítkově. No a němečtí fotbalisté na mistrovství světa překvapivě vypadli v úvodním vyřazovacím kole. Paraguay podlehli na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 1-1. Nepostupují ani Nizozemci, kteří podlehli Maroku rovněž v penaltovém rozstřelu. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: 9:03, dopoledne pokračuje dál, ale Michal Krusberský s vámi stále zůstává. Tak vás zdravím, za chvíli si dáme další domácí rekord a taky české písničky, které máte rádi. Tomáš Klus, Karel Gott, anebo Petr Kotfaln a teď taky slibovaný Petr Novák.

zelenou, tak troubím, spěchám kam si, nemůžu vzpomenout. Já neumím žít s klidem, já neumím žít s klidem.

0: Tomáš Klus, dobré ráno, i když já teď říkám dobré dopoledne, 13 minut po deváté.
1: Co Čech, to rekord.
0: Ano, a před námi další domácí rekord, se kterým přichází Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Pánové, dneska jeden pivovarnický, možná i pro dámy, bude tenhle ten rekord.
2: Teď se s Českou knihou rekordů podíváme do Plzně do pivovaru. Tam totiž vytvořili nejdelší kreativní Rubek Goldbergův stroj a ten stroj vytvořilo 395 zaměstnanců rozdělených do 60 týmů. Zaměstnanci společným úsilím propojili na 60 stolech stanoviště, které byly tvořeny různými kostkami, trubkami, řetízky, kuličkami, míčky, krabicemi, stojany, řetízky, provázky, plechovkami z 248 navazujících kroků. Každý krok představoval samostatnou funkční mechanickou část. Celé, když se to pak rozběhlo, to trvalo 3 minuty a 39 vteřin a společným efektem závěrečným bylo otevření pivní lahve a nalití piva do sklenice. Tak gratulujeme do Plzně.
0: Co víc si přát? Od nás další písnička, Karel Gott za okamžik.
1: Co Čech, to rekordman.
3: Na českém blaníku.

0: Kuň bílý pádí dál, stejně jako to naše úterní dopolední vysílání. Tohle byla Maruška Rotrová, která stejně jako Lucka Bílá musela díky těm tropickým teplotám zrušit vystoupení. My nic nerušíme, za chvíli nás čeká Kateřina Marie Ticha, Pavel Vítek a taky jeden příběh, který bude velmi zábavný. Počkejte si na něj.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
2: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité.
3: Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lily.
1: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
4: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
5: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
4: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
1: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
4: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
1: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
4: www.zamek-konopiště.cz.
6: Atención, señoras y señores!
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
1: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarašar!
7: Český blaník.

0: Modrý pondělí a taky Argema na Českém Blaníku. My máme ovšem už úterý a možná bude další žhavé úterý, uvidíme. Každopádně teď jeden veselý příběh. Určitě si pamatujete na tu památnou scénu z filmu Slunce, seno, jahody, kdy celá vesnice jela hasit požár lesíku a nakonec se ukázalo, že to byl jenom měsíc za stromy. Tak přesně tohle se teď stalo i v reálném životě. Konkrétně ve Vlachově Březí na Prachaticku. V neděli před 10. hodinou tam totiž volala oznamovatelka, že hoří les, a tak tam vyrazili rovnou 3 cisterny a jedno doprovodné vozidlo. Na místě však hasiči plameny hledali marně. Sama oznamovatelka potom volala zpátky, že se teda zmýlila, že to byl jenom měsíc. No tak chlapi se tomu jenom zasmáli a tvrdili, že už jim tam chyběla jenom paní učitelka Jirásková, která by zaspívala Měsíčku na nebi hlubokém. Každopádně vidíte, jak se ten reálný svět občas dokáže prolnout s tím filmovým. Za chvíli u nás Tereza Kendlová, anebo taky Katapult. Já nesnídám sám.
1: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké, včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrál česnek, co má říz.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Rádio Český Blaník.

Co bolí, to přebolí, to byl Mekyš Birka a taky Marta na Českém Blaníku ještě před 10. hodinou a po 10. to rozbalí tady Standa Hložek i s písničkou Krejčí.

0: dáme si i Pepu Laufra. A bude i Věrka Martinová. Prostě české písničky, které máte rádi. Za malý okamžik budeme pokračovat.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní den vesměs oblačný, i když v jihovýchodní polovině čekáme i sluníčko a odpoledne ojediněle, zejména na západě, s přeháňkami nebo bouřkami. Večer čekáme ty bouřky i na jiných místech naší republiky. Teploty 28 až 32 stupňů. Na tom západě, kde bude déšť, tam čekáme maximálně 25 stupňů Celsia. Naopak na jihovýchodě stále ještě přetrvající tropy až 36 stupňů. Naopak na horách 23, v Krušných horách jen do 19 stupňů. Tolik počasí na ten dnešní den a za okamžik David Račák a aktuální zprávy.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké dopoledne přeje David Račák. Sněmovna by dnes mohla poslat do závěrečného schvalování vládní návrh na růst rodičovského příspěvku. Vláda navrhla zvýšení rodičáku o 50 000 korun na 400 000. Před druhým čtením je také například novela s rozšířením trestného činu neplacení výživného. Máme další možnost pomoci zvířatům. Pražská zvířecí záchranka proto vyzývá všechny Čechy, aby doma našli misku a nalili do ní vodu. Kam ji pak umístit, poradí Svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
7: Stačí obyčejná miska s vodou, dát ji nejlépe na zem, zatížit, aby jen tak něco nepřevrhlo. Ta miska by měla být ve stínu samozřejmě, aby ta voda vydržela co nejdéle a určitě je dobré, aby se každý den ta voda vyměnila za novou. Případně i ta miska trošku vyčistila.
6: Misku můžete dát i na parapet nebo balkón. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra kultury Otu Klempíře. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi nebo situace v kultuře. Prezident na hradě přijímá jak ministry, tak zástupce opozičních stran. No a tenistka Karolína Muchová byla po úspěšném vstupu do Wimbledonu ráda, že prolomila v londýnském All England Clubu pětileté čekání na vítězství. Po čtyřech neúspěšných ročnících porazila 6-3, 6-2 Rusku Anastázii Zacharovovou, kterou vyřadila i v prvním kole Roland Garros. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, máme 3 minutky po 10. hodině a teploty začínají zase šplhat trošku nahoru, takže klimatizace zapínáme, ventilátory taktéž a posílám vám do práce Standu Hloška.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Ano, a my taky jedeme dál. Tohle byl Pepa Laufer na Českém Blaníku a my zamíříme do Plzně. Tamní náplavka u Radbuzy je totiž ve finále České ceny za architekturu. Tohle dílko mladých plzeňských architektů a taky města je v současných vedrech vysloveně vyhledávané. A teď jsou tam dokonce i nové prvky, jak nám prozradí jeden z autorů projektu, architekt Jakub Mareš.
2: Největší boom to bude, až se nám ji podaří protáhnout jako dál na Soutok a k depu, aby to bylo jako je to v jiných městech, aby to byla komunikační zóna. Teď je na tom skvělý, že to je jako mikroklimatická zóna prostě u vody, kde se dá trávit příjemně čas, třeba teďka, když je pařák. My jsme tam dodali nějaký prvky, teďka se tam přidalo prvních třeba ani ne třetina prvku, je tam trampolína, jsou tam nějaký nový lavičky, přibyl tam ten zadní skatepark od Karlíka, což je jeden z nejlepších street artistů. Jsou tam, pak je tam ten výstavní systém. A dalších třeba, nevím, 8-9 prvků se teďka plánujou.
1: Tak držíme palce do Plzně, ať klapne ta česká cena za architekturu. No a my už jdeme pozdravit dnešního oslavence. Michal Malátný z kapele Činasky má dneska 56. narozeniny, tak mu přejeme všechno nejlepší. Ať to dál klape skvěle a tady je písnička Možná.

0: Dál jen vejdi a Věrka Martinová nám dělala společnost při úterku 30. června na Českém Blaníku. Do našich uší za chvíli vejde taky Michal David. No a pěkně nás rozparádí i Valda Gang. No a pokud se vám stýská po dalším kafi, tak si ho rozhodně dejte a my přejeme hezké dopoledne z Českého Blaníku.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a Go Out. Více na goma.cz.
6: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
2: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
6: To je Nahoru Resort Monínec.
2: Dětský program.
6: Letní kino.
2: Nová bobová dráha.
6: A hvězdné čtvrtky.
2: O prázdninách vystoupí
6: Petr Kolář,
2: Jakub Machulda,
6: Hypochondr
2: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
6: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
7: Radio Český Blaník.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Slovenčina a taky kapela Elán 20 minut před 11. na Českém Blaníku a to je taky čas pomaličku začít vybírat písničku na přání, kterou byste si dneska ještě před tím obědem nechali zahrát. Ať už pro vaše přátele, pro vaše kolegy v práci, pro někoho, kdo má dneska třeba narozeniny, pro šárky, které mají dneska svátek a tak dále. Rozhodně ten výběr necháme na vás, stačí nám ho poslat buď do SMSky, anebo nahrát přímo hlasovku přes WhatsApp a můžete to poslat na 720 836 3 07. Po 11. tady budeme hrát na přání, ale nejdřív nás čeká pořádný ráj. Bude tady Dan Hůlka a taky kapela Krištof. Tak buďte s námi a ať se daří.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Taky nechcete končit léto větou?
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
10: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
13: CZ.
14: Milovníci country hudby, zveme vás na Třepsínské zvonění 3. a 4. července. Tentokrát oslavíme 80. Pavla Žalmana, 70. Franty Kasla a pokřtíme jeho CD a kapely Scholz Boys. Nebudou chybět textmeni Eva Olmerová 92, Pacific, Míra Paleček, Antikvartet a další. Přidáme další legendy na lavičku andělů. Dětská kytarová škola, výuka baletního tance, bohatý stánkový prodej, parkování a stanování celý víkend zdarma. Více na www.třepsinskezvonění.cz.
15: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
16: Český Blaník.

Ano, tím to končí, aspoň tahle ta hodina končí. Hanka Zagorová na závěr a po 11. hodině už tady bude Lenka Filipová. Taky si dáme večerem s Jíčkanou Marušku Rotrovou. A ještě Olympik, vlak se nikde nestaví. A budou i další české písničky, které máte rádi hned po zprávě.

0: Ach, pokračujeme.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
3: Safari Resort, Hluboká u Borovan.
4: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu v Praze a Krumlově.
3: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní den podle meteorologů bude oblačný, i když v jihovýchodní polovině území stále ještě čekáme polojasnou až jasnou oblohu se sluníčkem. Odpoledne, zejména na západě, máme čekat přehánky nebo bouřky. No a večer od jihozápadu bouřky a přehánky i četnější. Teploty 28 až 32 stupňů. Na západě, kde bude pršet, tam bude jen do 25. A naopak na jihovýchodě až 36 stupňů. Na horách pak 23, ale v Krušných horách jenom 19. Tolik počasí a David Račák je tady s dalšími zprávami.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké dopoledne přeje David Račák. Volby do sněmovny by v případě jejich konání v květnu vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo 35,5% hlasů. Na druhém místě skončilo hnutí STAN se ziskem 14,5%. ODS by získala 12% hlasů. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Přetíženým turistickým místům na Šumavě má pomoci nová mobilní aplikace. Je zaměřená na oblast Železné Rudy. Více už dodá manažer projektu Marek Mejstřík.
10: Ta aplikace vzdělává o přírodě, tedy na každé té trase vás informuje, jaké druhy rostlin živočichů se tam mohou vyskytovat. Můžete s tím vyplnit krátké kvízy nebo dozvíte se o nich spoustu zajímavostí a vlastně je to takový průvodce do přírody.
9: Součástí bude také možnost sledování obsazenosti 5 parkovišť v Železné Rudě. Aktuální stav uvidí turisté přímo v aplikaci. Při středečním zemětřesení ve Venezuele zemřelo nejméně 1719 lidí a dalších více než 5000 utrpělo zranění. Záchranné práce a odklízení trosek dnes pokračují. No a kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Tunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i mediální kampaň. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: A my pokračujeme dál, za chvíli tady bude písnička na přání, Michal Krusbrský je s vámi a teď si dáme Lenku Filipovou.

0: Olympik a vlak, co nikde nestaví. Stejně jako naše vysílání, to rozhodně nekončí a jede 24 hodin denně.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Je to tak, 13 minut po 11. je čas podívat se do našeho hudebního archivu a zahrát nějakou vaši oblíbenou. Konkrétně teď to budou Tři sestry a písnička Já jsem Aleš a mám jí poslat pro kolegyni Zuzku od Jirky. Tak vás tam zdravíme, ať máte hezký úterní den a písničku posíláme.

0: Marie Rotrová, večerem zhýčkaná, a já bych dodal, horkem taky unavená. Ano, o víkendu musela zrušit vystoupení na festivalu ve Strážnici a možná udělala dobře. A před pár dny také byla na svatbě, ne svojí, ale na svatbě svého vnuka Maxe, kterým popřála i s Natálkou samozřejmě jenom to nejlepší. A všichni na ní koukali, jak ve svém věku vypadá pořád dobře. Tak my si za chvíli dáme její kolegyni Helenu Vondráčkovou a bude i Dalibor Janda a Padá hvězda.
1: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Rádio Český Blaník.
8: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
9: A přichází do mě žít nebo zpát, je můj pán.
7: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
8: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
7: Rádio Český Blaník.

0: Trampové z kapely Pacific a taky jejich svařené víno. No, nevím, jestli to je ideální nápoj teď na tohleto horké období, ale v zimu bych si ho rozhodně dal. A teď tady mám jeden tip pro našeho sběrače rekordů, pro Pepíno Vaňka. Co kdybychom uspořádali soutěž o nejhlasitějšího člověka v České republice? Já totiž vím, že ve světě to teď vyhrál 58-letý Joseph, jinak profesionální čistič klimatizací a také čestný obecní vyvolávač. Tenhle titul mu přiznali provozovatelé Guinnessovy knihy rekordu s tím, že nový držitel dokáže řvát silou 122,4 decibelů. Tak překonal dokonce tím dosavadní rekord z roku 94, který držela jistá paní učitelka ze severního Irska, která dokázala extrémně pronikavě zaječet slůvko ticho. Tak to mě u učitelky vůbec nepřekvapuje. Mimochodem, pokud si to nedokážete představit, jaká je to síla 122 decibelů, tak prý se to dá přirovnat k motorové pile, startujícímu tryskovému letadlu a nebo k siréně sanitky, když vedle ní stojíte. A řeknu vám, s někým takovým bych asi doma žít nechtěl, to už bych dávno musel nosit na slouchátko, kdyby na mě takhle párkrát zaječel. My si dáme rozhodně další české písničky, za chvíli Divokej byl, anebo Marta Kubišová pro dobrou úterní náladu.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindl X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
6: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
7: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
6: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
8: Hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
9: Český Blaník. Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit. Když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český blaník.
2: Český blaník.

0: Tohle byla pořádná jízda s Alici Springs v 12.00 a po 12. si k obědu dáme Petru Janů. Taky se projedeme mašinkou. A dáme si i knoflíky lásky, čili Iveta Bartošová a Petr Sepeši. České písničky, které máte rádi i po 12. hodině.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je edálnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. edálnice.gov.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Na Českém Blaníku.
0: Dnes máme vesměs oblačno, v jihovýchodní polovině území ještě stále svítí sluníčko a odpoledne máme čekat ojediněle, a to zejména na západě, přehánky nebo bouřky. Večer čekáme od jihozápadu další přehánky, které budou četnější i silnější. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě tam, kde bude pršet, jen 25 stupňů Celsia a na jihovýchodě naopak stále tropy až 36 stupňů. Na horách kolem 23, i když v Krušných horách tam bude ještě méně, tam naměříme pouze 19 stupňů. Tolik počasí na ten dnešní den a už je tady David Račák a aktuální zprávy.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké poledne přeje David Račák. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v pondělí v živém vysílání na Facebooku. Pavel zdůraznil, že účast je jeho ústavní a pracovní povinností. Tonoucí nekřičí o pomoc, většinou nemáchá rukama ani na sebe neupozorňuje, takže si jeho potíží okolí často vůbec nevšimne. Právě proto může voda působit klidně, i když jde o život. Jak postupovat, když u vody nastane kritická situace, ví záchranář Marek Dvořák.
8: Ideální je upozornit na to někoho, kdo má tu kompetenci, znalost, dovednost tomu člověku pomoct. Až poslední možnost je pro toho dotyčního skákat, protože to je velice, velice rizikový. Pokud ho musíte zachraňovat nějakým způsobem, vyhoď tomu něco, co plave.
7: Může to být záchranný kruh, vesta, prázdná petlahev nebo nějaký klacek. Představitelé Íránu a USA se dnes setkají v katarském Dauhá na žádost Teheránu. Řekl to americký prezident Trump. Schůzky se zúčastní Trumpovi velvyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Na okraji jednání na vysoké úrovni se mají uskutečnit technická jednání. No a do Wimbledonu dnes vstoupí zbývajících 8 českých tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bousková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Sára Bejlek. To byly další zprávy. Přeju hezké odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: A my už se za chvíli vydáme na dálnici D2 a prozradíme, kde nás čekají uzavírky, ale teď hlavně písničky. Dáme si Činasky a Stížnost. Dva večer.

0: Petra Janu, už nejsem volná. V sobotu ji můžete slyšet ve Svobodných Heřmanicích, pokud tam zavítáte. No a my teď zavítáme na D2, kde nás čekají o víkendu také dvě uzavírky. A to zpátku na sobotu od 19. do 9. raní a pak ještě ve stejný čas ze soboty na neděli. Důvodem je pokračující přestavba křižovatky D1 a D2. Podrobnosti dodává generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
1: Snažíme se veškeré ty těžké práce, ty uzavíráme dopravu nebo zase do toho provozu více dělat po víkendech, v nočních hodinách. Skutečně budou probíhat i teďka na prázdninách betonáže v době nočních hodin, to znamená skutečně ty práce, které by zasahovaly do toho provozu nějak zásadně, tak se snažíme eliminovat.
0: No, ale celá přestavba bohužel skončí až příští rok v listopadu. Té doby se musíme prostě obrnit trpělivostí. A my vám nejenom do aut a na cesty posíláme teď Lucku Bílou, Petra Muka a Kamila Střihavku. Ty jsi ten déšť.

0: Se svým skvělým hlasem Věrka Špinarová píseň svou mi tenkrát hrál těsně před půl jednou na Českém Blaníku a my vám hrát budeme dál. České písničky, to je jasná věc. Třeba všem šárkám k tomu dnešnímu svátku za chvíli můžu nabídnout Karla Gotta, Ivetu Bartošovou a Petra Sepešiho, ale ze všeho nejdřív nás roztančí Verona, na mě nečekej.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.

0: Ježoráš, Eláni, kde jsi? A možná si taky říkáte, kde je ten nejstarší strom v České republice. Přátelé, my už to víme, je v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Letos v červnu tam byl nalezen vědci a ti zjistili, že je mu 492 let. A konkrétně se nachází v okolí Velkých Karlovic na Zlínsku. No, tak to je, panečku, senzace, protože tenhle buk, ano, je to buk, je důkazem toho, že stromy mohou v krajině přežívat celá staletí. Objevený buk z Velkých Karlovic tak začal růst někdy na začátku 16. století, kdy se právě krajina moravskoslezských Beskyd významně měnila vlivem valašské kolonizace. Prožil téměř celou éru vlády Habsburků, obě světové války, významnou dynamiku lesního hospodářství i emisní zátěž z minulých let, že jo? A pamatuje dobu, kdy vědci dokazovali, že Země není středem vesmíru. A dnes se pod ním současná generace vědců prochází s tablety, laserovými skenery a jinou moderní technikou, aby zjistili, kolik že mu vlastně je. Tak teď jenom doufejme, že za 8 let bude ten buk ještě stále živý a zdravý a že oslavíme jeho 500. narozeniny, panečku. To jen tak někdo slavit nemůže. My ale za chvíli dáme další české písničky. Nebude Lucie a jejich Marie a bude také Jaroslav Uhlíř. Ani k stáru nemám páru. No a pro dnešek se taky loučí Michal Krusberský. Za chvíli už tady bude Martin. Já se na vás těším zase zítra od 6.
1: Nejlepší ceny měsíce v online shop CZ.
2: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz. Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
1: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové,
1: Harley,
3: Xindl X,
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz

0: Rádio Český Blaník.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

světě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Jo, tak tohle to byl Karel Kryl a vy posloucháte rádio Český Blaník. Máme zhruba 13 hodin a půl minutky k tomu a od mikrofonu zdraví Martin Císař. Co dál tady u nás? Mám tu olympiky. Botox a pyžamo. Chci být tvoje oblí pyžamo na spaní, nečekej žádný provinilý vzlikání. A nebo Helena Vondráčková. Prosím, ještě si tu šanci dej. České písničky, které máte rádi, hrajeme my, tedy Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Odpoledne bude většinou oblačno, v jihovýchodní polovině území většinou zpočátku polojasno až skoro jasno, ale odpoledne nebo

0: spíše k večeru přibývání oblačnosti. Očekávejte také ojediněle i bouřky, místy i silné. Teploty v Čechách do 32, na Moravě do 36 stupňů. Toliko počasí, za chvíli další zprávy v jednu.
1: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
2: Ale grepák. Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
3: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
6: Vraťme čas alespoň na jeden den.
5: Do Třebíbli přijíždějí Lou Vega a Stacey.
6: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
5: Velká 90ková show.
6: Letní atmosféra.
5: Rodinná piknik zóna.
6: A program pro děti.
5: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
6: Summer Mambo Festival.
7: 15. srpna Třebíblice.
5: Více na legendy v Třebíblicích.cz.

0: Hezké odpoledne přeje David Račák. Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin k dnešku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agend z gesce úřadu vlády pod 3 ministerstva. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí. Potřeba je nadrezortní řízení. Návštěvníky jednoho z největších skanzenů v Česku čeká novinka. V Muzeu lidových staveb v Kouřimi na Kolínsku se otevřela nová vstupní budova. Co je její součástí, popisuje ředitel Vladimír Rišling.
1: Muzejní obchod, kde vlastně si návštěvníci můžou koupit nejenom vstupenky, publikace a suvenýry, ale můžou si tam koupit i drobné občerstvení, což je určitě významný posun, protože to tady v místě dost chybělo.
0: Já ještě doplním, že nová budova vyšla na 45 milionů korun. Po vlně mimořádných veder se v Česku od západu postupně ochlazuje. Tropické teploty dnes ještě vydrží na Moravě a ve Slezsku. Na jižní Moravě mohou odpolední teploty vystoupat až na 36 stupňů Celsia. Ve středu se teploty dostanou nad 30 stupňů už jen na jihovýchodní a východní Moravě. No a tenistka Karolína Muchová byla po úspěšném vstupu do Wimbledonu ráda, že prolomila v londýnském All England Clubu 5leté čekání na vítězství. Po 4 neúspěšných ročnících porazila 6-3, 6-2 rusku Anastázii Zacharovovou, kterou vyřadila i v prvním kole Roland Garros. To byly další zprávy, přeju hezké odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 13 hodin k tomu 4 minuty posloucháte Rádio Český Blaník a za chvíli to bude s Jirkou Kornem, také Botox a písnička Pyžamo, ale teď už tu mám jednoho obchodníka s deštěm. No, dešťové přehánky a také silnější bouřky dneska hrozí, ale až k večeru, tak s tím počítejte. Já vám přeji krásné odpoledne a 4,5 minuty po 13. vám přeji pěkný poslech. Tady jsou, jak jsem říkal, skupina Krištof.

0: Botox a písnička Pyžamo na Českém Blaníku. Přeji vám krásné odpoledne, máme přesně v tuhle chvíli 1:45 a hlásí se kolega Radek Barkman. Radio, vítej, ty máš nějakou dobrou zprávu, co se týče léku.
1: Krásný den. Pacientům by od zítřka mohly začít lepší časy. Nově se přímo od praktiků dostanou ke zhruba 12 léků, které by jinak mohly dostat pouze po návštěvě specialisty. Jedná se zhruba o 8 léčiv, které jsou obecně v ordinacích k dostání. Praktici tak nově mohou předepisovat léky pro srážlivost krve, hormonální léky v gynekologii, případně léky určené k léčbě astmatu. Přístup k rychlejší pomoci pak dostanou také diabetici, případně lidé s poruchami štítné žlázy. Velkým plusem novely, která začne platit už ve středu, je skutečnost, že lidé z menších obcí nebudou muset dojíždět za specialistou do většího města. Další výhodou je fakt, že by to sebou nemělo přinášet prakticky žádné aditivní náklady do státního rozpočtu. V zásadě se totiž jedná o pacienty, kteří už v léčbě jsou. Naopak by v rozmezí 10 let mohla vzniknout úspora u 3 skupin léků až ve výši 2 miliard korun. Hodně byla diskutovaná také pomoc pro praktické lékaře pro děti a dorost. Zde totiž čekací lhuty na vyšetření u specialisty často dosahují až několika týdnů a akutní lék je tak i zde možné podat prakticky okamžitě. Právě pomoc nejmladší populaci vnímá novela zákona jako klíčovou. Pro Český Blaník, Radek Barkman.
2: Český Blaník.
3: Celý den jenom česky.
2: I slovensky.

0: Skupina Olympika, písnička Jednou. Rádio Český Blaník a teď v tuhle chvíli s vámi Martin. Odpolední vysílání mezi 13. a 14. To je plné českých písniček, které máte rádi. Za chvíli nabídnu Marii Rotrovou, Michala Davida anebo duet Josefa Wagnera a Lucie Vondráčkové S láskou nám je líp. Dál si budeme tedy hrát české písničky, které máte rádi.
1: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je! Nabíjíme koloběžku!
5: Mám mě auto! I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju!
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
10: Rádio Český Blaník.

0: Milan Dyk na Českém Blaníku přeji krásné odpoledne. Za 2 minuty máme 2:45. Je pravdou, že počasí venku je stále parádní a letní, ale ty teploty, ty už jsou příjemné. 32 tady v Čechách a na Moravě, tam by to mohlo být až 36 stupňů. Tam teda jako těch 36 už je na mě hodně. Nicméně 32 a ideálně si to užít třeba v Aquapalace v Česlicích. Já už to mám paní ředitelku Vladanu Horákovou a slyšel jsem, že nově máte pro všechny příchozí, kdo tedy bude mít zájem, i takzvané wellness víkendy. O čem to je?
1: Wellness víkendy probíhají v rámci celého areálu ve vodním světě a znamená to, že klient k nám přijde a nemá úplně třeba zájem o tobogány, i když samozřejmě si může také vyzkoušet tobogán nebo vlnobytí, ale pojme ten den prostě jako odpočinek. Může začít ráno třeba v korálovém bazénu, kde přijde naše animátorka předcvičovat akvagymnastiku, takže je to ranní protažení v teplém bazénu za pomoci vlastně měkkých cvičebních pomůcek. Pak si může dojít na kávu, kde máme speciální nabídku. Pak si může dojít na výdej peelingové pleťové masky, která může být buď hydratační, nebo právě tedy peelingová. Tohle se vlastně děje u nás v Paláci Relaxu několikrát denně. Pak se může nechat občerstvit na našem Paradise Baru a tímto způsobem krásně plyne celý den, který se prokládá vlnobytím, prokládá se výřivkami, prokládá se plaváním v pomalé řece. Prostě je to celý relaxační den. Ani nevíte, že jste v akvaparku.
0: Co to je saunové aroma?
1: Saunové aroma jsou éterické oleje, které mají různé vůně. Je to vlastně éterický olej z bylin nebo z listů nebo z květů nebo z kořenů rostlin. A tato aromata se používají při saunových ceremoniálech. Je to vlastně ten okamžik, kdy sauner položí vlastně tu ledovou tříšť, ve které má ten éterický olej nakapanou na saunová kamna, zalije a pak rozhání ten krásně provoněný vzduch saunou buď vějířem nebo ručník, nebo třeba praporem. A vlastně ta krásná vůně, která opravdu dokáže ovlivnit limbický systém člověka, prostě navodit v tom nějakou emoci a atmosféru, tak se dostane ke každému návštěvníkovi, i kdyby seděl třeba v té horní lavici v sauně.
0: Tady to slyšíme, že to za námi žije, no prostě tady to žije každým dnem, takže si to přijďte užít, tolik paní ředitelka Vladana Horáková. Moc krát díky za rozhovor, ať se vám daří a hezké odpoledne.
1: Děkuji a přijďte.
0: Tak pokud byste chtěli vyrazit, tak určitě vyražte, protože počasí je přímo ideální. A tady v Česlicích, tady musím říci, že je to jedna velká kresojízda. Užijte si to.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
6: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
7: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
6: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
5: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
6: A 22. srpna hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
5: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
6: www.zamek-konopiště.cz.
8: Za volantem
9: s Českým Blaníkem.
0: A ještě jedna mimořádná dopravní situace.
10: Aktuálně je uzavřený Pražský okruh ve směru narození na 14. kilometru z důvodu vážné dopravní nehody dodávky s nákladním vozidlem. Poslední volný sjezd před nehodou je na 3. kilometru exit Vestec. A další dopravní nehoda nákladního vozidla s vozidlem údržby blokující pravý jízdní pruh se vyšetřuje na dálnici D52 na 17. kilometru ve směru na Mikulov. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislé rostla kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 182. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
0: Plačka, děkujeme. Kdyby cokoliv, určitě nám dejte vědět. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici na čísle 720 83 63 07. Já vám přeji hezké odpoledne a šťastnou cestu na silnice.
8: Český Blaník.
9: To je Blaníček.
11: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Seško v boj v Koloredu, můžeš krávy pást. Já radši utratil jsem sám všechny prachy, do srdce Evropy a odjel v klidu krást.

0: Václav Neckář a písnička Se svou Mášou. Za minutu máme 14 hodin a po 14. tu budou třeba Marek Ztracený. Stojíme tu oba a Bůh se chystá. Hajdy. Sláva bláznivým nápadům. Karel Zich.
1: Je to paráda, lenout si na zára a číst si.
0: A spousty dalších a dalších. No prostě tady na Českém Blaníku se hrají české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Odpoledne k večeru přibývání oblačnosti, večer zabouří, místy mohou být skutečně bouřky silné a teploty v Čechách do 32, na Moravě do 36 stupňů. Takový bude zbytek dnešního odpoledne.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Za volantem
2: s Českým Blaníkem.
10: Aktuálně je uzavřený pražský okruh ve směru narození na 14. kilometru z důvodu vážné dopravní nehody dodávky s nákladním vozidlem. Poslední volný sjezd před nehodou je na 3. kilometru exit Vestec.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké odpoledne přeje David Račák. Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě novým náčelníkem generálního štábu České armády Miroslava Hlaváče. Ve funkci k 1. červenci vystřídá Karla Řehku. Toho prezident současně odvolal. Letní dovolené přejí zlodějům. Když lidé odjedou na několik dní nebo týdnů, jejich prázdné domy a byty se mohou stát snadným cílem. Co by mohlo pomoct, říká preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
12: Bezpečnostní zámky, zodolněné dveře, bezpečnostní folie na okna. To jsou mechanické překážky. Ty dokáží pachatele pozdržet, anebo ho i přímo odradit. Navíc je třeba i chránit přilehlé objekty, jako jsou garáže, kůlny, sklepy, hospodářská stavení.
11: Já ještě doplním, že na vykrádání obydlí se zaměřuje aplikace s názvem Zabezpečte se. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce znovu na plném výkonu. Odstavený byl od 17. dubna. Elektřinu začal znovu do sítě dodávat minulý týden v pátek. No a němečtí fotbalisté na mistrovství světa překvapivě vypadli v úvodním vyřazovacím kole. Paraguay podlehli na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 1-1. Nepostupují ani Nizozemci, kteří podlehli Maroku rovněž v penaltovém rozstřelu. To byly další zprávy. Přeju hezké odpoledne.
9: Rádio Český Blaník.

0: 14 hodin, k tomu 2 minuty, posloucháte Rádio Český Blaník a tohle to už je skvělý Karel Zich a písnička Paráda. Za chvíli Čenasky a nebo třeba Heidi a sláva bláznivým nápadům. Tak hezký poslech a skvělé odpoledne s námi.
1: U vás kafe nebo nalej čaj, paráda, aspoň chvíli na něco si hraje.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Tohle byl Tomáš Klus a vy posloucháte rádio Český Blaník. Tak nám začaly prázdniny, ale ty utečou jako voda a pak nastane doba vinobraní. Ostatně třeba v Mikulově už se na to pálavské vinobraní naplno připravují. A já mám na telefonu mluvčího vinobraní Dominika Ryšanka. Dominiku, přeji krásné odpoledne. K vám do Mikulova jezdí každý rok celé rodiny. Bude tam letos program skutečně i pro děti?
1: Krásný dobrý den vám do studia i samozřejmě všem, co nás právě poslouchají. Určitě pálavské vinobraní je vhodné i pro rodiny s dětmi. Připravujeme pro ty děti nejenom program, ale budou tady i historické ukázky, řemeslné dílničky a různá interaktivní stanoviště. Takže rodiče si samozřejmě mohou užít atmosféru vinobraní, ale tak i samozřejmě děti, které se mezi tím zabaví. Je to akce opravdu pro všechny generace a já věřím tomu, že každý, opravdu každý se na tom pálavském vinobraní najde tu svoji část programu, která se mu bude líbit.
0: Dominiku, moc krát děkujeme a ještě jednou doplním, vstupenky na pálavské vinobrání jsou dnes ještě za super cenu. Zítra ta cena už půjde o něco nahoru. Tak pokud se tam chystáte, ideální tip dnes do půlnoci ještě zakoupit vstupenky. Zdravíme tedy do Mikulova a vracíme se tady na Českém Blaníku k písničkám. Hajdy, Slava bláznivým nápadům, anebo Pavel Bobek, Veď mě dál, cesto má právě teď.
2: 24 hodin denně, 7 dní.

0: letí nám to letí ještě 7,5 minuty a máme 14:30. Přeji krásné odpoledne, zase pohled do kalendáře. Včera, když jsem koukal Petra a Pavel, tak samozřejmě Petru znám hodně a Pavlu snad ještě víc. Ovšem dneska je tam Šárka a Šárky vaky mám ve svém okolí. Ano, nejenom jednu, ale pár Šárek by bylo. Tak Šárky, všechno jen to nejlepší od rádia Český Blaník. A třeba tuhle písničku mohu teď věnovat právě vám.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.
0: I když pravda říkám si, která by z nich se asi vdávala. Už jsou vdané holky, no, tak to nevadí. Nicméně písnička ta Bílá ti sluší je krásná, přidá jí Marek Ztracený a já tu budu mít i Tichou dohodu anebo slovenskou skupinu Elán. Hezké odpoledne, buďte s námi.

0: pohodou a dobrou písničkou tady u nás. Za malou chvíli už další naše věci, a to jsou připravené aktuality. Ty aktuality budou hovořit o tom, že co Čech, to rekordman, a jeden rekord zase přidá strážce rekordů, tedy Pepíno Vaněk. A aby byl konkrétní, ne, víte co, počkejte se na to. Možná jste poslouchali dnes po ránu, tak víte, možná ne, tak si to rozhodně nenechte ujít. Za chvíli Tichá dohoda, Eláni anebo Hana Zagorová.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: láska moja. Eláňa, písnička Láska moja, za chvíli si dáme další české, ale i slovenské písničky. Já v každém případě teď vítám Pepíno Vaňka.
1: Co Čech, to rekordman.
0: Právě Pepíno má další rekord pro ten dnešní den. Tak Pepíno?
2: Teď se s Českou knihou rekordů podíváme do Plzně do pivovaru. Tam totiž vytvořili nejdelší kreativní Rube Goldbergův stroj. A ten stroj vytvořilo 395 zaměstnanců, rozdělených do 60 týmů. Zaměstnanci společným úsilím propojili na 60 stolech stanoviště, které byly tvořeny různými kostkami, trubkami, řetízky, kuličkami, míčky, krabicemi, stojany, řetízky, provázky, plechovkami z 248 navazujících kroků. Každý krok představoval samostatnou funkční mechanickou část. Celé, když se to pak rozběhlo, to trvalo 3 minuty a 39 vteřin a společným efektem závěrečným bylo otevření pivní lahve a nalití piva do sklenice. Tak gratulujeme do Plzně.
1: Co Čech, to rekordman
3: na českém blaní.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirá.
6: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
7: Migové.
6: Harley.
7: Xindl X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
11: A také v digitální síti DAB.
10: Tady všude si můžete pustit český blaník.
11: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
10: Český blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
11: Český blaník.

cestu pro život, kousek místa na spaní. A co víc, no co bych si mohl víc teď přát, tvoje tváře

0: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Další parádní písnička tady na Českém Blaníku. Já vám přeji hezké odpoledne a co si dáme dál, tak třeba olympiky.
1: Říkáš, že jsem tě zkoupal a že jsi byla hloupá a nemáš chuť žít.
0: Schladíme se na horách.
1: Tak sorry, že mám rád hory, je to dlouhodobý vztah.
0: Je jasně, že opět Radeček a taky Petr Nová. Rádio Český Blaník, ten hraje české písničky, které máte rádi. Ten Blaníček, to je paráda.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Odpoledne a večer přibývání oblačnosti, večer očekávejte bouřky, místy mohou být i silné teploty, v Čechách do 32, na Moravě až 36 stupňů. Zítra se nám počasí sklidní, teploty maximálně do 26, na Moravě okolo 30 stupňů Celsia. Takže krásný letní den i zítra.
3: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě.

0: tmrhotels.com.
1: Zprávy na Českém dlani.
2: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, půjdou zítra opět nahoru. Litr benzínu může stát až 40 korun a 650 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 630 korun a 61 haléřů. Kabinet bude v regulaci cen pokračovat zatím do 19. července. Majetkový úřad bude mít nového šéfa. Ředitelem se od zítřka stane Radek Ležatka, kterého jmenovala ministryně financí Schillerová. Ležatka byl zástupcem bývalé generální ředitelky Kateřiny Arajmu. Taky konci března z osobních a zdravotních důvodů rezignovala. Ve Svitavách odstartovala jedna z největších krajských investic do zdravotnictví. Místní nemocnici čeká rozsáhlá modernizace. Co přesně je v plánu, popisuje hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
3: Zbouráme stávající prostory za provozu a budeme zároveň stavět nové pavilony, které budou sloužit lůžkovým oddělením. Je to akce, která přijde Pardubický kraj na 1,4 miliardy korun.
2: Všechny stavební práce by mohly skončit v průběhu roku 2030. Brnem projel nejdelší konvoj tramvají. Šlo o 40 vozů Škoda 45T. Délka kolony závisela na rozestupech, nicméně komisaři zaregistrovali délku 2 km a 20 metrů při 20-metrových bezpečnostních rozestupech. Brněnský dopravní podnik se tak zapsal do České knihy rekordů. Tramvaje jeli z náměstí Svobody přes hlavní nádraží do Pisárecké vozovny. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Za chvíli 3 ve 3 a tady budou 3 písničky na stejné téma. A to téma jsou prázdniny. Ty nám začaly a možná na WhatsApp Českého Blaníku můžete napsat na 720 83 63 07 nějakou písničku, kde jsou právě prázdniny.
6: Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít z velkých fotek a malých roliček tvých.

0: báječné odpoledne. Posloucháte Rádio Český Blaník a 3 ve 3 už jsou připraveny.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: A velké díky vám, našim posluchačům. Psala posluchačka Denisa, léta prázdnin od Karla Gotta a taky Arnoš Pátek a poslední prázdniny podepsána, jak jsem říkal, Denisa. Tak Deniso, velké díky, napsal nám také Vrátě a ten píše, vždyť je to i písnička Petra Reska, pozítří končí prázdniny. Našel jsem, dáme si ukázku.
3: Poslední prázdniny jsou náhle pryč.
0: A Libušku napadla písnička Prázdniny u babičky, dvojice Uhlíř a Svěrák. A našeho hudebního redaktora Dušana Kotoru napadly písničky Arnošta Pátka, Karla Gotta anebo Michala Davida. A já vám je za chvíli pošlu. A ještě název, to je úplně jasný. Arnoš Pátek, poslední prázdniny, Karel Gott a léta prázdnin a fotka z prázdnin, to bude Michal David.
2: Tři ve tři
1: na Českém Blaníku.
0: Tak jdeme na to, tady je máte. Tři muži, tři zpěváci. Jak jsem říkal, Arnoš Pátek, Karel Gott a Michal David. Pro vás.

0: Rádio Český Blaník přeje krásné, dobré odpoledne s námi. A s pohodovou písničkou za chvíli holky a písnička Hvězdy, anebo Jakub Smolík a jeho Butterfly. A k tomu všemu i Olympic a Je to tvá vina.
1: Říkáš, jak jsem tě zkoupal a že jsi byla hloupá a nemáš hudí.
0: Český Blaník Rádio, co hraje české písničky, ty, které máte rádi, za 4 minuty, 3:30.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
3: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
4: Vraťme čas alespoň na jeden den.
3: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
4: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
3: Velká 90ková show.
4: Letní atmosféra.
3: Rodinná piknik zóna.
4: A program pro děti.
3: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
4: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
3: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Španěl, Slovenska. Kristýna, právě teď tady u nás. Já vám přeji krásné odpoledne. V Karlových Varech začne tento pátek Mezinárodní filmový festival a hned po něm čeká v řídelní lávku jedna velká rekonstrukce. Práce potom potrvají necelý rok, tak aby skončily před dalším ročníkem tohoto festivalu. Za havarijní stav může podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka zatékající voda.
1: Tak je to v havarijním stavu, nicméně statický posudek prokázal, že akce během filmového festivalu se tam konat mohou. Je to všechno schválené, to znamená, Karlovaráci ani návštěvníci festivalu se nemusí vůbec ničeho obávat. Samozřejmě to máme podloženo statickým posudkem, nicméně do té lávky dlouhá léta nebo do té podesty zatéká, takže ty železobetonové konstrukce už nejsou v pořádku a proto se pouštíme do té opravy.
0: Co k tomu dodat, ať to jde podle plánu a pokud se chystáte do Varů na festival, tak si ho hezky užijte. Co dál, jaké písničky nabídne český Blaník, mám tu Michala Tučného a jeho báječnou ženskou Davida Dejla Počítám, anebo Jitku Zelenkovou Když se narodíme. Tak ještě jednou hezký poslech a klidné odpoledne s námi.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Na gril máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
4: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
5: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chléba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
4: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je edálnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. edálnice.gov.cz.

Je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne

0: Andraže, za chvíli na Českém Blaníku i David Koller. Ale i Honza Nedvěd. Chtěl jsem to ráno, vina posled zíral, jsem s tebou. Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Odpoledne k večeru přibývání oblačnosti, večer zabouří, zaprší a teploty v Čechách do 32, jak jsem říkal, na Moravě tepleji, tam je až 36 stupňů. Ještě teď míříme na silnice.
1: Za volantem. S Českým Blaníkem.
2: V rozjíždějící se kolonou po dopravní nehodě počítejte na Pražském okruhu na 14. kilometru ve směru na Ruzyň. Kolona se tvoří mezi 1. a 14. kilometrem, ve které se zdržíte více než půl hodiny. Z tohoto důvodu může docházet k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov. A s menším zdržením počítejte na dálnici D52 na 17. kilometru ve směru na Mikulov, kde se vyšetřuje v pravém jízdním pruhu dopravní nehoda nákladního vozidla s vozidlem údržby. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 178. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu.
0: To byla Vlaďka z NDIC, velké díky. Kdyby cokoliv, WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici. 720 83 63 07. Za chvíli Eliška a další zprávy.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Pozor, pozor! Nyní začínají prázdninové slevy v zahradnictví Gazebo. O 15% levnější, všechno, co roste. Sjezd z E55, Pišely, Čtyřkoly.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V případě potřeby bude moci sněmovna opět jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila kvůli očekávaným opozičním vystoupením k programu nynější schůze koalice. Vládní tábor chce dneska projednat hlavně předlohy o zvýšení rodičovského příspěvku a taky k větší ochraně zvířat proti týrání. Českem se včera prohnaly silné bouřky. Na Vimpersku a Prachaticku sebou přinesly i mimořádně velké kroupy. Ty největší zaznamenaly v Ratiborově Lhotě a měřily bezmála 10 cm. Krupobytí v obci poškodilo střechy, skleníky nebo auta. Větší škody ani úrazy naštěstí nezpůsobilo. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO. Získalo by 35,5%. Druzí by skončili Starostové a třetí ODS. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. V dolní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Motoristé by skončili hluboko pod hranicí vstupu do sněmovny. Městská knihovna ve Znojmě plánuje revizi 175 tisíců svazků. S tím se ale pojí uzavírka poboček. Knihovna proto vyzývá občany, aby se knihami na léto předzásobili. Pokračuje mluvčí města Petra Šuláková.
7: Před zahájením revize si budou moci návštěvníci vypůjčit větší množství knih.

0: než obvykle a všechny výpůjčky s termínem vrácení během uzavírky budou automaticky a bezplatně prodlouženy až do konce srpna. Ani během uzavírky nepřijdou čtenáři o přístup ke knihám v elektronické podobě.
1: Nadále bude fungovat online katalog a elektronické výpůjčky prostřednictvím aplikací Palm knihy a Kubo. Tolik zprávy, hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 16 hodin 13,5 nebo 3,5 minuty, ať jsem přesný, a v tuhle chvíli už Helena Vondráčková, svou partu přátel ještě naštěstí mám. Tady na Českém Blaníku za chvíli písnička dne a Tereza Mašková. Hezký poslech přeji.

0: Hana Zagorová, Petr Rezek a písnička Asi Asi.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
0: Teď ale určitě písnička dne a Tereza Mašková. Dívej se na mě, jak to s touhle písničkou je, Terko?
3: Dívej se na mě. Já jsem tuto písničku, když jsem ji vydala, tak jsem ji věnovala hlavně ženám. Takže jsem trošku femi teďkon, ale je to z toho důvodu, že já jsem se občas cítila, že bych jako mohla dokázat jako spoustu věcí, ale vždycky jsem se hrozně bála udělat jakoby ten krok dopředu, udělat jakoby ten krok do neznáma, protože jsem měla strach z toho, že nevím, co se stane a jestli to vyjde. Co vlastně jako by se stalo, kdybych prostě udělala ten krok. A potom prostě, když jsem ten krok udělala, tak jsem za to byla hrozně ráda jakoby za tu moji odvahu. A i když to třeba nevyšlo, tak jsem si prostě řekla, nevadí, aspoň si to zkusila. A proto vlastně jako Dívej se na mě, ta písnička mluví o tom, že třeba někdy se sami uzavřeme do nějaký klece, přesně toho, že se bojíme něco udělat, ale potom, když to uděláme, tak prostě chodíme, mám pocit, že chodíme hrozně jako šťastní a veselí a hrdí sami na sebe, jo, že dívej se na mě, jsem to já prostě, jo. Takže má to takovej jako never give up příběh, bych řekla.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.
4: Vím, proč je na světě nebe, vím, právě mi vrátilo tebe, vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci, vím, že čas smutku snad přešel,

0: to. Báječné odpoledne, posloucháte rádio Český Blaník, s vámi Martin, za chvíli tu bude David Koller, Nic není nastálo, anebo Gump a život je pes. A také jedna pozvánka do botanické zahrady v Olomouci. A slovo má mluvčí téhle zahrady, Jiří Malaska.
1: V naší zahradě, botanické zahradě a rozáriu výstaviště Flora v Olomouci, je toho vidění poměrně dost. Ta hlavní část, to je to rozárium, kde můžou návštěvníci vidět růst a kvést téměř 1300 odrůd růží. A potom v té botanické zahradě, tak tam je přehlídka těch základních zahradnických skupin rostlin od pivoně, kosatců až po okrasné dřeviny, okrasné trávy, takže je toho opravdu hodně.
0: Takže krásný tip třeba na zítřek nebo pozítřek, anebo na víkend. Teploty mají klesnout a mají být příjemné. Do 25 na Moravě, do 30 stupňů. No tak proč nevyrazit?
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
5: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
6: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
5: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
4: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
5: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
4: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
5: www.zamek-konopiště.cz
7: České písničky, které máte rádi.
8: Na rádiu Český Blaník.

0: Marika Gombitová na vlnách Rádia Český Blaník. Pěkné odpoledne všem přeje Martin Císař. Za dvě minuty máme 4:45. Za chvíli to bude Honza Kalousek, Chodím ulicí a nebo Mandraže a písnička Šrouby a Matice. A taky otázka na vás, jakou písničkou, českou nebo slovenskou, bychom vás potěšili. WhatsApp Českého Blaníku stále stejné číslo 720 83 63 07. Napište nebo namluvte hlasovku a pošlete k nám. A po 17. hodině budeme hrát pro vás.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
5: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
4: To je Nahoru Resort Monínec.
5: Dětský program.
4: Letní kino.
5: Nová bobová dráha.
4: A hvězdné čtvrtky.
5: O prázdninách vystoupí
4: Petr Kolář,
5: Jakub Machulda,
4: Hypochondr
5: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
4: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Český Blaník a tohle to byl Petr Spálený a jeho Obyčejný muž. Dál si budeme hrát třeba olympiky.
1: Nech to být, to se stává, kde kdo bral, míň než dává.
0: Skupinu Kabát. A nebo Karla Gotta.
2: Když muž se ženou snídá.
0: Tohle jsou ty písničky, které hraje Český Blaník, tedy české písničky, které máte rádi. Hezké odpoledne.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Večer očekávejte bouřky, místy budou i silné a očekávejte teploty, které budou atakovat 30 stupňů Celsia. Na Moravě už pomalu, ale jistě do těch 33, 34 stupňů. Takže chladnější den je před námi i zítra. Zítra to bude v Čechách do 26, na Moravě do 30 stupňů.
4: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. České zdravotnictví čeká od zítřka velká úleva. Dalších více než 1000 různých léků totiž budou moci předepisovat praktičtí lékaři. K jejich vystavení nebude potřeba diagnózy specialistů. Pokračuje reportér Radek Barkman.
8: Hezký den. Končí nesmyslné obíhání specialistů kvůli předepisování standardních léků. Od středy 1. července totiž budou moci praktičtí lékaři předepsat svým pacientům až 1200 nových léků. Opatření by mělo pomoci převážně chronicky nemocným lidem. Významnou novinkou je uvolnění také pro praktiky pro děti a dorost, kde bývají čekací lhuty na návštěvu specialisty zpravidla ještě výrazně delší. Z ministerstva zdravotnictví Radek Barkman.
7: Radku, děkujeme. Extrémní vedra nezvládají i divoká zvířata. Problémy mají hlavně mláďata ptáků, která kvůli vedrům vypadávají z hnízd. Záchranná stanice v Bartošovicích na Novojičínsku má za sebou jeden z nejnáročnějších víkendů. Přijali 75 vysílených a dehydrovaných zvířat. Nejčastěji šlo o mláďata rorýsů a poštolek. Sever Prahy se musí připravit na dopravní kolaps. Zítra totiž začíná uzavírka Kbelské ulice. Důvodem je generální oprava tamní páteřní vozovky. Doprava se zúží na jeden pruh v každém směru a provoz bude kyvadlový. Na řidiče tak čekají zácpy a musí počítat se zdržením. Příspěvek na péči bude v Česku dostupný i lidem, kteří pobírají slovenský důchod. Od 1. července s tím počítá novela zákona o sociálních službách. Žadatel ale nemá nárok na obdobnou dávku z jiného členského státu Unie a musí mít trvalé bydliště v Česku. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
3: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: 17 hodin 3,5 minuty posloucháte Rádio Český Blaník od mikrofonu.

Krásné odpoledne stále přeje Martin Císař a se mnou Jarek Nohavica. Za chvíli duet Petra Janů, Petr Janda a také si dáme Karla Gotta. Když muž se ženou snídá. Já vám přeji stále pěkný poslech a buďte s námi. Za chvíli i s písničkou Na vaše přání.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže, jak to tak vidím, asi tě

když při mě stá. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý,

na rtu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prsty jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tam.

0: Tak se nám to tady všechno připravilo. Já jsem ještě na poslední chvíli hledal tu písničku, kterou chtěla posluchačka Markéta. Byla to Barbara a Fontána lásky. A bude to pro Tomáše se skazem. Ty jsi ten nejlepší kluk na světě a nikdy bych neměnila. Tahle písnička je jenom pro tebe.
1: Písnička na přání.
2: Na Českém blaníku.

0: Česká klasika, to je skupina Olympic, kapela, která stále hraje a hraje jim to hodně dobře a Petrovi skvěle zpívá. Co dál tady u nás? Za chvíli Ilona Čáková, Když zbývá pár slov, nebo Malá dáma skupiny Kabát. A potom jedna pozvánka do Plzně. A nebude to do pivovaru, nebojte, bude to na náplavku. A co tam je, co tam teď aktuálně můžete vidět a slyšet, tak o tom za chvíli podrobně. Ještě jedno hezké odpoledne a šárkám všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
3: Ale kde pak? Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
4: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
5: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu

0: Opět a Radeček, Moravská filharmonie a písnička Praha. Nádherná záležitost. Přeji krásné odpoledne, s námi tedy s českým Blaníkem. Tady u nás za chvíli duet Heleny Vondráčkové, Jirky Korna, Každá trampota má svou mest. V tuhle chvíli ale míříme do Plzně, tamní náplavka U Radbuzy je totiž ve finále české ceny za architekturu. Dílo mladých plzeňských architektů a města lidé v současných vedrech hodně vyhledávají. A teď jsou tam nové prvky, jak říká jeden z autorů tohoto projektu, architekt Jakub Mareš, a to z ateliéru k světu.
1: Největší boom to bude, až se nám ji podaří protáhnout jako dál na Soutok a k depu, aby to bylo jako je to v jiných městech, aby to byla komunikační zóna. Teď je na tom skvělý, že to je jako mikroklimatická zóna prostě u vody, kde se dá trávit příjemně čas, třeba teďka, když je pařák. My jsme tam dodali nějaký prvky, teďka se tam přidalo prvních třeba ani ne třetina prvku, je tam trampolína, jsou tam nějaký nový lavičky, přibyl tam ten zadní skatepark od Karlíka, což je jeden z nejlepších street artistů. Jsou tam, pak je tam ten výstavní systém a dalších třeba, nevím, 8-9 prvků se teďka plánujou.
0: Tak budeme držet palce do Plzně, ať klapne ta česká cena za architekturu. A my se vracíme k písničkám. Český Blaník hraje ty, které máte rádi, tedy české písničky.
2: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
4: Stres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Jasom!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
9: Milovníci country hudby, zveme vás na Třebšínské zvonění 3. a 4. července. Tentokrát oslavíme 80. Pavla Žalmana, 70. Franty Kasla a pokřtíme jeho CD a kapely Scholz Boys. Nebudou chybět textmeni Eva Olmerová 92, Pacific, Míra Paleček, Antikvartet a další. Přidáme další legendy na lavičku andělů. Dětská kytarová škola, výuka baletního tance, bohatý stánkový prodej, parkování a stanování celý víkend zdarma. Více na www.třebšínskézvonění.cz.
10: Rádio Český Blaník.

0: Ti na Moravě do 30 stupňů.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké. Včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
6: Zprávy na Českém dlani.
7: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Do Česka míří další silné bouřky, kroupy a lijáky. Důležité je zajistit své bydliště, ať už ve formě kontroly hromosvodů nebo připevnění zahradního nábytku. Podcenit bychom neměli krizové scénáře. Rady pro nás má mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
8: Je to takové zvláštní, ale stále ještě doporučujeme, aby si lidi připravili baterku nebo nabitou powerbanku, protože může se stát, že vypadne proud, stejně tak třeba i zásobu pitné vody, protože to všechno se lepší být na to všechno připravený.
7: Zároveň bychom měli všechny citlivé spotřebiče, jako jsou televize, počítače a herní konzole, vytáhnout ze zásuvky. Nicméně právě dešťové srážky vyhlíží rybáři po celém Česku. Vedra totiž snižují množství kyslíku ve vodě a vodní živočichové se dusí. Právě proto od rána zasahují hasiči na rybníku v Plzni Malesicích. Kvůli úbytku kyslíku tu uhynuly stovky ryb. Hasiči vodu okysličují a snaží se zabránit ještě větším škodám. Nová maxima v posledních dnech nepřepisovali jen meteorologové. Rekordy zaznamenali i hydrologové. Vlna veder se totiž projevila právě na teplotě řek. Ta na řadě míst dokonce slunce v Radotíně naměřili téměř 32 stupňů. Rozehrávač Tomáš Satoranský ani pivot Jan Veselý nedoplní české basketbalisty v kvalifikaci na světový šampionát. Hvězdy Barcelony vyřadil z možné účasti v nároďáku zdravotní stav. První zápas čeká basketbalisty v pátek ve Stockholmu proti Švédsku. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Krásný večer a dobrý poslech vám všem dál přeje Martin Císař, za chvíli Jelena za tebou, taky Dalibor Janda a tohle už je písnička SMS a zpěvačka Lucie Bílá.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Taky nechcete končit léto větou?
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
1: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: České písničky, které máte rádi.
10: Na rádiu Český Blaník.

Tam, kde spí.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Pozor, pozor! Nyní začínají prázdninové slevy v zahradnictví Gazebo. O 15% levnější, všechno, co roste. Sjezd z E55, Pišely, Čtyřkoly.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido
3: si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši

Třídí se v nich stovky kapek deště. Vstávej, už bude den. Ještě včera jsem ti ukrad pentli růžovou, dneska bych už chtěl mít mnohem víc. A kdyby tu pentli našli,

dál ji opatruj. Vrátím ti jednou kránu za svítání růžovou a hebkou jako plyš.

0: Noční pleny.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.

0: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival Brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
1: Tahické léto v Aquapolspa už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
6: Vraťme čas alespoň na jeden den.
5: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacy.
6: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
5: Velká devadesátková show.
6: Letní atmosféra.
5: Rodinná piknik zóna.
6: A program pro děti.
5: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
6: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
5: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
7: Český Blaník.
8: To je Blaníček.

0: a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z chonu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník. Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrál česnek, co má říct.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Písničky, které dobře znáte.
0: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
5: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
0: Český Blaník. V digitální síti DAB
5: i na webu radioblaník.cz.

věk trvá. Jsme černí andělé, ty jsi byla prvá holka, že do věk neskončil.

paměti a všechno došlo mi to hned v zápětí.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.

až ten vítr zavane, splane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
0: Český blaník.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

za komín. Zítra ke zvonům připojím rým, až ty vůně, co v komíně jsou s ním, rozloučím se a půjdu zas dál.

jim dojde dech. Sednou ke studánce na vysoký břeh, ušima bimbají, kopítka máchají, chvilinku si odpočinou a pak dál.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket. Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
3: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
0: Český Blaník. Český.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

někdy z tebe už tiky v oku mám. To když se ti nálada zase změní, co ti je, se ti desetkrát zeptám. Desetkrát odpovíš, co by nic mi není, ale já vím, že ti prostě něco je. Už jen proto, že jako vrah se zastváříš, jenže se musím zeptat ještě stokrát.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Chválím tě, země má,

máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.